0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. 30. srpna 1992 se sluneční soustava přes noc nafoukla. Astronomové poprvé zahlédli těleso obíhající slunce až za Plutem. Oficiálně 1992 QB1. Kus ledu široký 160 km a 1000x slabší než Pluto. Byl to vůbec první potvrzený objekt Kuiperova pásu, toho obřího prstence, který začíná u Neptunu a táhne se do vzdálenosti tisíce astronomických jednotek. Jak popisuje space.com, dnes už jich známe přes 2000. A protože se mezi nimi našla i Eris, větší než Pluto, muselo Pluto v roce 2006 odevzdat planetární podznak a spokojit se s titulem Trpasličí planety. Vesmírné povýšení naopak dostala sonda Nové horizonty, která v roce 2015

0: 65 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Hrozně nerad bych něco zvoral a ohrozil svou budoucnost.
2: Joele, můžu ti něco říct?
1: Co?
2: Stačí, když si čas od času řekneš, vždyť jde o hovno. Tahle věta ti dá svobodu, hoch.
3: 5. srpna 1983 vstupuje do amerických kin komediální drama o středoškolákovi, jehož rodiče odjeli na dovolenou a on si doma rozjede riskantní podnik.
2: Svobodu provází příležitost a příležitost vytváří tvou budoucnost.
3: Riskantní podnik zažehne úspěšnou kariéru hlavnímu představiteli, ze kterého se vyklube nehasnoucí, zjevně nestárnoucí a v budoucnu nejlépe placená hvězda Hollywoodu Tom Cruise.
2: A říkal jsi, že vaši jedou na dovolenou?
1: Jo, zítra.
2: A celý dům budeš mít jenom pro sebe.
1: Jo?
2: Teď jde o hovno. Jestli to neřekneš, tak si neškrtneš.
3: Cruiseovi bylo v době natáčení 20 let a tak studio přikročilo k jeho omlazení na teenagera. Cruise musel cvičit 7 dní v týdnu, aby schodil 10 kilo. Poté okamžitě s tréninkem přestal a jedl extrémně tučná jídla, aby se zakulatil a docílil tak oplácaného 12-letého vzhledu.
4: Je ti všechno jasné? Ano?
5: Drahoško, co se týče našeho domu, stačí, když se spolehneš na zdravý úsudek. My ti věříme.
4: Užijte se.
3: Režisér a scénárista Paul Brickman se inspiroval Bertolucciho snímkem Konformista a spojil temnější formu s humorem.
1: Tenhle Kvído je tvůj manažer?
5: Ano.
1: Nebo pasa?
5: No ne, to je postřeh, Joele.
4: Je to možný? Zítra mám psát trigonometrii a přitom jde po krku Kvído. Uchylnej pasák a vrah.
3: A jak vnímá tento snímek Tom Cruise? Je to o dnešní kapitalistické společnosti. Ospravedlňují prostředky účel? Chcete pomáhat lidem nebo chcete jen vydělávat? Joel to všechno zpochybňuje a já taky. Neříkám, že jsem nějaká erudovaná politická osobnost, ale vadí mi to. Alespoň kladu otázky. Riskantní podnik je Joelovým zkoumáním společnosti a o tom, jak se nechá vtáhnout do této divoké kapitalistické jízdy.
1: Porsche, chce tady auto, které nemá konkurenci.
6: Vole jeden.
3: Promítání o prvním víkendu přinese snímku nečekané zisky. Nejenže ho budou kritici přirovnávat Nicholsovu absolventovi, ale také označí riskantní podnik za jeden z nejlepších filmů roku 1983.
1: Jmenuji se Joel Goodson. Zabývám se uspokojováním přirozených lidských potřeb. Můj hrubý příjem za jedinou noc činil 8000 dolarů. Život je krásný, že?
3: Powerplay.

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zone Rádia a Hučí kuči tance. Apple TV Plus rozehrává neznámou kapitolu příběhu v paralelních vesmírech temné hmoty. Našeptávač na Netflixu přináší nejsmrtelnějšího vraha, kterého nelze umlčet. Sky Showtime doručil španělský thriller The Tribute a Disney Plus pokračuje druhou řadou dospělosti. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: people walk into this thing and disappear? What's it do?
1: Na Apple TV Plus dnes startuje druhá řada sci-fi thrilleru Temná hmota, tedy Dark Matter. Připomeňme si, o co jde. Jason Deason, fyzik, pedagog a rodinný typ, byl v první řadě unesen a probudil se v alternativní verzi vlastního života. Následovala cesta spletí existencí, které mohl prožít, a zoufalá honba za vlastní rodinou, kterou musel zachránit před tím nejhorším možným protivníkem, sám před sebou. Druhá řada zastihuje Deasonovi v novém světě, kde konečně vypadá všechno bezpečně, jenže klid dlouho nevydrží. Jason začne být krabicí nezdravě posedlý, Danielu pohltí paranoia z toho, co je vlastně skutečné, a jejich křehká stabilita se začne rozpadat. Amanda a Ryan mezi tím spojí síly ve snaze najít cestu zpátky domů a Layton se nevzdává své vize dokonalého světa, v čemž se mu Blair pokusí za každou cenu zabránit. V hlavních rolích se vrací kompletní sestava z první řady: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga a Jimmy Simpson. A jedna zásadní věc pro čtenáře: první řada vyčerpala knižní předlohu do posledního písmene, takže pokračování je zcela nový příběh, který napsal sám Blake Crouch. Zůstává showrunnerem a tentokrát psal v těsné spolupráci s producentkou Jacqueline Benzekry. Podle jeho slov mají v hlavě trilogii, takže třetí řada by neměla být překvapením. Apple k tomu navíc spouští oficiální podcast Dark Matter, kde budou po každé epizodě rozebírat vědu za multivesmírem i zákulisí natáčení. Pokud tedy někomu nestačí, že se v hlavě motá 10 verzí jednoho člověka, může si k tomu poslechnout ještě hodinu navrch v podcastu. Druhá řada Temné hmoty má 10 epizod. První je na Apple TV Plus už dnes, další pak každý pátek až do finále 30. října.
0: The box is the most powerful thing ever created. It's a gateway to other realities. And other versions of us. I just want you and Charlie to be safe.
2: Even if we find a perfect world, another one of you will find us.
0: Can this be right? 13 Jason Deasons? This one, he's the one you want. Let's go find him.

0: If you leave a door half open, soon you'll hear the whispers spoken. If your window's left unlatched, you'll hear him tapping at the glass. If you're lonely, sad, and blue, the Whisper Man will come for you.
1: Dnes si pro nás Netflix připravil filmovou krimilahůdku, thriller Našeptávač s napapaným obsazením. Tom Kennedy je spisovatel detektivek, který po smrti manželky hledá nový začátek. Se svým osmiletým synem Jakem se stěhuje do poklidného městečka Featherbank. Jenže tady před 15 lety řádil sériový vrah, přezdívaný Našeptávač, který lákal děti tichým hlasem za oknem. Dávno sedí za mřížemi, ale když ve městě zmizí další chlapec a Jake začne v noci slyšet šeptání u okna, Tom nemá na výběr. Musí požádat o pomoc svého otce, se kterým léta nemluví. Bývalého detektiva, který Našeptávače kdysi dostal za mříže. Robert De Niro hraje odcizeného otce, Adam Scott spisovatele, který se zoufale snaží zachránit vlastního syna. V dalších rolích se objeví Michelle Monaghan, Michael Keaton a John Carroll Lynch. Režie se chopil novozélandský režisér James Ashcroft, který má na kontě drsné snímky Coming Home in the Dark a The Rule of Jenny Penn s Johnem Lithgowem. Sám o sobě říká, že ho baví hrát si ve tmě. Chce divákům nejdřív otevřít pusu úlekem a pak jim tam pěkně vrazit něco vážného ke strávení. Předlohou snímku je bestseller Alexe Northa a produkuje společnost bratrů Rusových. Kriminální thriller s Robertem De Nirem a Adamem Scottem Našeptávač najdete ode dneška na Netflixu.
2: Simon, I'm sorry that it took this to get us together.
3: We're not together. This is me asking you for help. I remember the Whisper Man, and I remember you caught him.
2: I did. 30 years ago. He's still alive and present.
3: Then how is he killing again?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Jedná se o jeho poslední práci před kamerou. Poncela natáčel s vědomím, že je vážně nemocný a zemřel v srpnu 2025 ve věku 79 let, tedy před stejným kulatým jubileem, které slaví jeho postava. Sergio Canovas napsal celý projekt spolu s Javierem Nájou a Martínem Suárezem právě jako poctu Poncelovi. Titul The Tribute tak není jen odkaz na oslavu v ději. Kolem Poncely se sešlo obsazení, jaké španělská produkce dlouho nedala dohromady. Elza Pataky, která se s tímhle vrací do španělské televize a zároveň seriál produkuje. Dále Luis Tosar, Angela Molina, Manu Rios, Juana Acosta, Enrique Arce nebo Georgina Moros. Kompletní osmidílná řada The Tribute je nyní ke zhlédnutí na Sky Showtime.
1: Gracias por venir, porque esta va a ser una noche muy especial.
2: Olvídate de esta familia.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: always thought the world was going to be waiting for me, and instead, everyone's annoyed that I'm here.
1: Na Disney Plus se vrací komediální seriál Dospělost, tentokrát s druhou řadou. Pětice dvacátníků z New Yorku se dál pokouší být slušnými a dospělými lidmi, i když jim jde všechno jediné to. Bydlí spolu v domě, kde Samir vyrůstal, sdílejí jídlo, úzkosti a občas i zubní kartáčky. Zatímco první řada byla o tom, jaké to je začít dospívat, ta druhá se ptá, jaké to je dospívat, když máte na krku další čtyři lidi. 8 nových epizod navazuje na pořádný zmatek z konce první řady, hlavně na nečekaný polibek. Jehož důsledky teď musí parta nějak rozdýchat a přidává i nové vztahové zápletky. Seriál pochází z dílny FX a vytvořila ho dvojice Ben Krogengold a Rebecca Shaw, kteří dřív patřili k nejmladším scénáristům v historii Tonight Show Jimmyho Fallona. Na konci července se objevila jedna prequelová epizoda, taky nezapomeňte zhlédnout ještě před samotnou druhou řadou. Komediální seriál Dospělost najdete nově na Disney+.
2: Oh my god, hi!
3: You said dress up.
2: Yeah, like a normal guy, not like you run Gotham City.
3: You look like a little rascal, dude. You look like a little rascal.
4: You look incredible.
3: Are you good?
2: I'm good, Leah!
5: I seriously can't with this veil.
6: It's tradition in my culture.
5: You can't just say that when you want to wear something.

konec týdne, samotných prázdnin a s ním pořádná nálož novinek on demand. Projdeme si všechno, co se za posledních pár dní objevilo na českém streamingu. Jasným typem týdne je druhá řada tíživého sci-fi thrilleru Temná hmota na Apple TV+. Joel Edgerton jako fyzik Jason Dessen a Jennifer Connelly jako jeho žena Daniela si po útěku z vlastní reality konečně užívají klidný život, jenže klid dlouho nevydrží. První řada vyčerpala knižní předlohu do posledního písmene, takže tohle je zcela nový příběh, který napsal Blake Crouch pro druhou řadu. Disney Plus přidal druhou řadu komedie Dospělost, parta New Yorkských dvacátníků, která se pořád ještě tváří, že má život pod kontrolou, přitom sdílí byt, úzkosti a občas i zubní kartáčky. Každý po svém se opět vypořádávají s odpovědností. 8 dílů čisté generační trapnosti. Na Edison Online dorazil francouzský film Nejbohatší žena na světě. Isabelle Huppert v roli šité přímo na tělo, volně inspirované skutečným skandálem kolem Lillian Bettencourt, dědičky Imperia L'Oréal. HBO Max hraje na dvou koncích spektra. Nově tam najdete španělsko-francouzský Sirat, režiséra Olivera Laxe, tedy Rave Apokalypsu, která loni šokovala Cannes a odnesla si cenu poroty. Otec hledá se svým malým synem zmizelou dceru na technopárty uprostřed marockých hor a putování se mění v halucinační jízdu, ze které není úniku. A z katalogu se vrací Král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charliem Hunnamem a Judem Lawem, pokud máte chuť na akční fantazy bez přemýšlení. Netflix vysypal největší hromadu novinek. Hlavní tah je kriminální thriller Našeptávač podle bestselleru Alexe Northa. Adam Scott jako ovdovělý spisovatel, kterému unesou 8letého syna, a Robert De Niro jako jeho odcizený otec, bývalý detektiv, který kdysi zavřel sériového vraha přezdívaného Našeptávač. K tomu Michael Keaton a Michelle Monaghan. Dále je tu druhá řada komedie Lien, kde hrdinku po 33 letech opustí manžel kvůli jiné ženě a ona se učí začínat od nuly s pomocí rodiny a želé salátu. Tyler Perry přináší třetí řadu dramatu Beauty in Black, kde si Kimmy konečně sedla ke stolu Bellairiových. Ze Španělska dorazila miniserie Veškerá pravda ukrytá v mých lžích, kde se rozlučka se svobodou v karavanu promění v časovanou bombu plnou tajemství. Turecká kriminálka Hřbitov se vrací třetí řadou a rozpuštěný tým znovu svolává dohromady případ, který se dotkne všech osobně. A z Jižní Koreje dorazil na Netflix thriller Mishilov o spisovateli, kterému někdo ukradl jméno, tvář a celý život. Prime Video nově nabízí romantické drama The Last Sunrise podle knihy Annie Todd. Vysokoškolačka s chronickým onemocněním, léto na Malorce s matkou v podání Evy Longorie, zamilování se a bitva o pozemky. Z Argentiny přišel film Bareda, zpracování jednoho z nejotřesnějších zločinů v dějinách země, kdy nenápadný zubař v roce 92 vyvraždil celou rodinu a pak se sám stylizoval do role oběti. A telenovelová klasika pokračuje třetí řadou Ošklivka Betty, příběh pokračuje, kde se Betty vrací do Bogoty, chodí na terapii, kupuje si vlastní byt a řeší plagiátorský skandál. V Sky Showtime má dva silné kousky, především Hamnet, Chloe Zhao s Paulem Mescalem a Jesse Buckley, tedy příběh o tom, jak rodinná tragédie stála za vznikem Hamleta. A španělský thriller The Tribute, kde patriarcha jedné z nejmocnějších rodin v zemi zvolá blízké na oslavu osmdesátin a večer se rozletí na kusy. Tak to je kompletní streamingová sklizeň tohoto týdne. Hovk!

z Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. I jako vždy přehled všech novinek, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání, najdete v článku na našich stránkách, tak klikněte na zonradio.cz. Díky, že jste si nás pustili, ať už poprvé, nebo ladíte Zone Radio pravidelně. To znamená jediné. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus. Jak naladíte rádia v DAB+.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě právě vzlétla raketa Falcon Heavy a na její špičce seděl nový vlajkový dalekohled NASA, pojmenovaný po Nancy Grace Romanové, ženě, které se přezdívá Matka Hubbleova teleskopu. 21 motorů, dva boční urychlovací stupně, které se elegantně vrátily zpátky na Miss Canaveral a 31 minut po startu už dalekohled letěl sám. Jak popisuje space.com, Roman zvládne snímky

dvakrát širší než Hubbleův teleskop a chystá se skatalogizovat 20 miliard hvězd v naší mléčné dráze. A teď se držte, největší snímek bude mít bilion pixelů. Vědci sami přiznávají, že na Zemi neexistuje obrazovka, která by ho zobrazila celý. Denně pošle víc než terabajt dat. Cíl cesty? Lagrangeův bod 2. 90 dní letu. První snímky čekejme na začátku roku 2027. Tak ať vám dneska svítí i ta hvězda, kterou nevidíte.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než kávníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama.

Jitřenka Jamesa Browna Carleen Anderson se dostává v půli srpna 94 s dalším singlem ze svého debutového solového alba True Spirit do britské hitparády. V této době, kdy hlavnímu americkému žebříčku vévodí komerční pop, rock a nebo rap, Anglie přichází stále s více vymazlenějšími novinkami. Houseový producent Dancing Danny D, který si vysloužil několik příček číslo 1 s Katy Dennis, tentokrát oslovil ke kooperaci zpěváka Stevieho Danteho. Samostatný single One Day od D-Mope je velká taneční pecka a její remix je jak vysmet, ale překvapivě v hitparádě nijak výrazně nezaboduje a producent Danny D na dobro zmizí.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: www.zonercloud.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Prodáno!
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě právě vzlétla raketa Falcon Heavy a na její špičce seděl nový vlajkový dalekohled NASA, pojmenovaný po Nancy Grace Romanové, ženě, které se přezdívá Matka Hubbleova teleskopu. 21 motorů, dva boční urychlovací stupně, které se elegantně vrátily zpátky na Miss Canaveral a 31 minut po startu už dalekohled letěl sám. Jak popisuje space.com, Roman zvládne snímky 100x širší než Hubbleův teleskop a chystá se skatalogizovat 20 miliard hvězd v naší mléčné dráze. A teď se držte, největší snímek bude mít bilion pixelů. Vědci sami přiznávají, že na Zemi neexistuje obrazovka, která by ho zobrazila celý. Denně pošle víc než terabyte dat. Cíl cesty? Lagrangeův bod 2. 90 dní letu. První snímky čekejme na začátku roku 2027. Tak ať vám dneska svítí i ta hvězda, kterou nevidíte. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
1: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře, jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
8: O zero trust architecture.
7: NIST 2 compliance, sankce až 10 milionů.
8: Endpoint detection, lock management, socket recovery plan.
7: Endpoint detection,
8: multifactor,
7: penetrační test, lock management.
9: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: Je začátek srpna 1984 a my se ocitli na letní olympiádě v Los Angeles.
1: Už jen pár sekund nás dělí od motýlka žen na 100 metrů a jelikož si východní Němky válejí šunky 9000 mil odtud, jsou Američanky horkými favoritkami.
0: Díky bojkotu východního bloku se americkým sportovcům neskonale daří i v disciplínách, které nepatří mezi jejich nejsilnější.
2: This time they go. The way well was Donald Reed on the near side, Stewart, and Carl Lewis is showing his patience and ready. Carl Lewis on the near side, and on the far side, Ron Brown, and America may have gone 1-2-3. Lewis was flying.
0: Za to atlet Carl Lewis, který je favorit, začíná ukazovat svou dokonalou běžeckou techniku, když 4. srpna 84 hladce vítězí na stovce, následovaný svými americkými kolegy.
3: Jak se někdo může takhle mrzačit dělo?
4: Máš recht, tati.
0: Dva dny na to mistr světa ve skoku dalekém a sprinter Carl Lewis, který si předsevzal, že chce dosáhnout stejného úspěchu jako Jesse Owens na olympiádě v Berlíně v 36., skáče jako jediný 854 cm.
2: Oh, what a good job. Absolutely spot on the board, and he allows himself a little smile. World champion and now double Olympic champion.
0: 8. srpna 84 dosáhne Carl Lewis i na zlato ve dvoustovce a získá tak svou jedinou zlatou medaili v této disciplíně na velké události.
2: It's Carl Lewis all the way. That is gold number 3.
0: Úžasný atlet Carl Lewis se na své první olympiádě nezastavuje před ničím a 11. srpna 1984 dobíhá v týmové soutěži 4x100 metrů na prvním místě v novém olympijském i světovém rekordu a duplikuje tak úspěch Jesseho Owense z roku 1936, když získává 4 zlaté kovy na jedné olympiádě ve dvou odlišných disciplínách. Amerika se svými 174 medailemi totálně dominovala olympiádě v LA, přičemž druhé Rumunsko dosáhlo na celkem 53 medailí. Ať se mohla marketingová kampaň McDonald's s děsivým maskotem klauna a se stíracími losy, když Amerika vyhraje, vyhrajete i vy, zdát geniálním nápadem, namísto toho se stala ohromujícím ekonomickým průšvihem rychlého občerstvení. Amerika vyhrála a Sasha Burger prohrál.
3: Ča, USA, USA!
5: Karle Loise, já ti dám posu.
6: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. HBO Max nasadilo technojízdu, která si opanovala festivaly Sirat. Prime Video nabízí drsné krimi Bareda podle skutečné události. Lien se vrátila na Netflix druhou řadou a Ridley Scott má v plánu dalšího Vetřelce. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: Na HBO Max dorazil jeden z nejdiskutovanějších evropských filmů poslední doby, španělsko-francouzský Sirat. Otec Luis se svým malým synem přijíždí na rave party kdesi v marockých horách a hledá dceru Mar, o které měsíce nemá žádnou zprávu. S partou technonomádů se pak vydává na poslední akci hluboko v poušti. Karavana rozherkaných nákladňáků, naložených soundsystémy, naftou a letčím s dalším se prodírá rozpáleným pískem. A to, co začíná jako pátrání, se postupně mění v halucinační jízdu, ze které není úniku. Hlavní roli se představuje Sergi López, kterého znáte třeba z Faunova labirintu, po jeho boku dětský herec Bruno Nunes a v dalších rolích neherci přímo z rave subkultury. Režisér Oliver Laxe natáčel v horách Saro, východně od Kvarzazáte, a film pojmenoval podle mostu As-Sirat, který podle islámské eschatologie vede mezi nebem a peklem a je tenčí než vlas a ostřejší než čepel meče, což o té podívané lecos napovídá. Sirat měl premiéru v hlavní soutěži v Cannes, kde získal cenu Poroty a také ocenění za soundtrack. U nás se objevil na festivalu v Karlových Varech. Španělsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší mezinárodní film a snímek pozbíral 6 cen Goya i několik evropských filmových cen. Kritici se shodli na tom, že jde spíš o fyzický zážitek než o klasické vyprávění, takže sluchátka nebo pořádný zvuk jsou rozhodně nutností. Rave Apokalypsu Sirat najdete nyní na HBO Max.
3: ¿Nos estáis siguiendo?
4: Este coche no va a pasar.
0: Pues vamos a seguir igual.
5: ¿Dónde es la fiesta?
3: En el sur, cerca de Mauritania.

88-letý Ridley Scott zjevně stále nemá v plánu pověsit řemeslo na hřebík. V rozhovoru pro Los Angeles Times potvrdil, že třetí prequel Vetřelce je stále ve hře. Fanoušci na něj čekají od roku 2017, kdy skončil Vetřelec Covenant. A ti, co viděli konec, vědí proč. Android David v podání Michaela Fassbendera tam převzal kontrolu nad kolonizační lodí, 2000 spících pasažérů a k tomu pár embryí, se kterými má vlastní tvůrčí plány. 9 let pak bylo ticho, studio se od Scottovy verze odklonilo a série se vydala jinam. Podle Scotta by se nový film vrátil přesně tam, kde Covenant skončil. David si bude budovat, jak to režisér nazval, svůj vlastní krásný nový svět. A Scott zjevně nemyslí Huxleyho ironicky. Umělá inteligence ho fascinuje a děsí zároveň, což mimochodem dělá už od Vetřelce a Blade Runnera od 80. let. Podle LA Times o tom mluví docela drsně. Umělé inteligence se prý můžou utrhnout a když se to stane, je to jako bomba. Realisticky je ale potřeba dodat, že jde zatím o plán, ne o hotovou věc. Není zelená od studia, není datum, není potvrzeno, že by Fassbender něco podepsal. Scott má navíc plný diář. Minulý týden mu do kin vstoupilo sci-fi Dogstar s Jacobem Elordim. V listopadu má začít natáčet Ostrov pokladů s Hugh Jackmanem a na stole leží i životopisný film o Bee Gees. Takže Davida uvidíme na plátně nejdřív tak za pár let. A i tak je to pro fanoušky Prometea dobrá zpráva. Jen je otázkou, jestli na to bude mít Ridley stále dost elánu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den zdatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom,

0: protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz

0: sabes cómo es tu padre.
1: ¿Sabes por qué sufrís vos? Porque seguís esperando que él cambie.
2: Arruina cada momento feliz.
0: Ricardo, hoy por favor tranquilo. Es la noche de Ceci.
3: Na Prime Video dorazil argentinský kriminální thriller Bareda, který se vrací k jednomu z nejotřesnějších zločinů v dějinách země. V roce 92 zavraždil uznávaný zubař Ricardo Bareda 4 ženy, svou manželku, tchýni a obě dospělé dcery. Jenže tím to neskončilo. Bareda se před soudem i před kamerami začal stylizovat do role oběti, muže dohnaného k činu domácím peklem, a část argentinské veřejnosti mu to tehdy skutečně baštila. Z vraha se stala mediální celebrita a případ se na dlouhá léta proměnil v národní skandál. Film režisérky Daniely Gogi se právě tuhle legendu snaží rozebrat na součástky a vrátit příběh těm, o kterých se skoro nemluvilo, tedy Gladys, Eleně, Cecílii a Adrianě. V roli Baredy exceluje Luis Machín, jeho ženu hraje Carla Peterson, tchýni Mercedes Morán a dcery Maite Lanata a Margarita Páez. Natáčelo se v Montevideo, kde štáb věrně zrekonstruoval celý dům. Argentinská kritika oceňuje především Machínův výkon a snahu nepřistoupit na romantizaci pachatele, byť si všímá, že i tenhle film se nakonec točí hlavně kolem něj. Což je asi osud každého příběhu, kde jediným svědkem zůstal vrah. Krimi thriller Bareda je nyní k dispozici na Prime Video.
4: A ver, tenemos que crear una verdad que te salve.
5: Mi familia me decía Conchita.

0: Matt Murphy is turning. Say it with me.
1: I can't.
0: 60.
1: Oh. I'm so sorry. What's going on with all those fire trucks?
0: It's your house, Daddy.
2: Did you leave the beans on the stove or did I?
1: We made beans.
3: Na Netflix se vrátila Lien, druhá řada komedie, kterou si pro sebe napsala americká stand-up komička Lien Morgan. Připomeňme si zápletku. Lien po 33 letech manželství zjistí, že muž jejího života odchází za jinou. Začínat tedy od nuly ve chvíli, kdy už jste babička a k tomu se přehoupnete do menopauzy, není zrovna plán, který si člověk představoval. Lien to ale zvládá po svém, tedy s pomocí hlasité, milující a naprosto nekorektní rodiny, s důstojností a s želatinovým salátem. Ve druhé řadě navíc schoří dům rodičům, takže se stárnoucí máma s tátou stěhují k ní. Co může být komplikovanějšího než rozvod v 50? No přece rodiče v obýváku. Vedle Lien Morgan hraje její neodbytnou sestru Carol, Kristen Johnston. Na plátně se objeví i Tim Daly, Celia Weston nebo Ryan Stiles. Za seriálem stojí Chuck Lorre, tedy muž, který má na svědomí teorii velkého třesku, i 2,5 chlapa a natáčí se po staru, tedy více kamerově a před živým publikem. První řada patřila loni v létě k největším komediálním trhákům Netflixu a letos si vysloužila 2 nominace na Emmy. Druhá je o poznání kratší. Místo 16 epizod jich dostanete 10, za to všechny naraz. Druhou řadu seriálu Lien najdete nyní na Netflixu.
4: You don't get crow's feet without laughing. You don't get worry lines without caring. All you need is a little time, a little love and a little Debbie. You really are the strongest woman I know.
5: Leftover mystery pill.
6: We're either going to have a great nap or one magnificent bowel movement.
5: Hopefully not at the same time.

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás přehled novinek, které vstoupily minulý čtvrtek do kin, tedy 27. srpna. Největší jméno na plakátech patří Ridleymu Scottovi. Jeho postapokalyptický thriller Vzhlížet ke hvězdám vypráví o mladém pilotovi, který si s protřelým survivalistou vybudoval bezpečnou pevnost uprostřed zdevastovaného světa. Pak ale zachytí záhadný rádiový signál a vydá se za nadějí, o které si pořád myslí, že existuje. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin v adaptaci románu Petra Hellera. Kdo má radši pěstí než filozofii, tomu v kinech poslouží akční vzpoura. Jason Statham jako bezpečnostní specialista, kterému zavraždí zaměstnavatele přímo před očima a hodí to na něj. Následuje útěk na nákladní loď a osamělá odveta, jak ji umí jen Statham. Z Francie dorazila Nedosažitelná láska, melodrama Catherine Corzine podle románu Christine Angot. Virginie Efira hraje ženu, která se v 50. letech zamiluje do muže z bohaté pařížské rodiny. Vášeně oboustranná, budoucnost bohužel ne. Pro milovníky krátkého filmu je tu pásmo Napiš, až dorazíš domů, tedy čtyři evropské snímky na hranici černé komedie, hororu a absurdity. Spojuje je moment, kdy se úplně obyčejná situace začne nepříjemně vychylovat. A do kin se vrací i kultovka Terminátor 2 Den zúčtování. 35 let starý Cameron, tekutý kov, Schwarzenegger a Linda Hamilton v jednom z nejlepších akčních filmů, co kdy vznikly. Tohle na velkém plátně opravdu stojí za to. Z domácí produkce nabízí kina dokudrama Osamělý vlk o stíhači Raf Josefu Františkovi, který se proslavil v řadách polské 303. perutě během bitvy o Británii. 18 sestřelů a k tomu člověk plný pochybností. A pro vaše pidižvíky jsou v kinech animované Tajemství džungle a obnovená premiéra Harryho Pottera a Kameny mudrců. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici GoCheck s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
7: Stroboskopická mucha!
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili váš pravidelný přehled z kinematografie a hlavně, že jste posluchači Zun Rádia a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Jupiteru, kde se v tichosti motá víc než 100 měsíců. A jeden z nich je opravdový drobek. Jmenuje se Kalichore, měří v průměru 3,8 km a odráží jen 3,7% světla. Tmavší povrch, aby člověk hledal, uhlí by vedle něj vypadalo jako svatební šaty. Jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým použil Hubbleův teleskop a Gran Telescopio de Canarias, aby tohle nenápadné dělísko konečně zaměřil. Nešlo o zvědavost. Evropská sonda JUICE má dorazit k Jupiteru v roce 2031 a chystá se na průlet kolem Kalichore. Dosud byla chyba v odhadu polohy zhruba 272 km. Nová měření ji zmenšila asi o 80%. A drobný bonus. V prosinci 2034 má JUICE jako první stroj v historii obíhat cizí měsíc, Ganymed. Tak držte palce malým měsícům, ti velcí si slávy užili dost. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.cz.

srpna roku 1983. My si teď dáme hit Don't You Get So Mad Jeffreyho Osborna, který se na začátku srpna 1983 dostává na třetí příčku R&B žebříčku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 typů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
4: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes máme příběh o uších. Obřích uších, kterými nasloucháme vesmíru. V kalifornské poušti nedaleko Barstow v komplexu Goldstone právě na ostro spustili novou anténu Deep Space Station 23. 34 metrů v průměru, vícefrekvenční technologie s vlnovodným paprskem a podle NASA posílí kapacitu celé sítě prodání vesmír na desítky let dopředu. Co to znamená prakticky? Sondy létající miliardy kilometrů od Země šeptají. Opravdu šeptají. Jejich signál dorazí slabší než blikání svíčky na druhém konci kontinentu. A tahle mísa ten šepot zachytí a promění v data. Přiznám se, mám k anténám slabost. Když někdo staví stroj, jehož jediným úkolem je poslouchat, co se děje daleko odsud, beru to skoro osobně. Takže až se dnes večer podíváte vzhůru, vzpomeňte si, že v Mohavské poušti někdo drží ucho u vesmíru. Mějte se pozemsky!

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Vycestovali jsme na začátek srpna roku 1984 a protože je léto v plném proudu, zamířili jsme na jih Jugoslávie, konkrétně do chorvatské Dolní Vali rybářské vesničky Drveník, abychom navštívili konobu Bukaru, kterou zde otevřel za podpory své rodiny Nikša Ivičevič na konci června.
1: A nejprve byl jeden elektromonter, který je postal vlastník obrta a tak na kon 10 do 15 godina jsem educíral se.
0: Nikša bez kuchařského vzdělání a jak sám říká, umí uvařit jenom vajíčka a čaj, zatoužil po místě, kde by se lidé setkávali nad dobrým jídlem a tak se učí od maminky její kuchařský um. Ač se může zdát šílené, že si mladý elektromontér otevře restauraci, konoba Bukara se 6 stoly a sadou nádobí, které dostal ke svatbě, zkvétá.
1: Prakticíral jsem moju mamu, která mě byla tu hlavná i ona jsem postal tak posle toliko godina postal sam šef, odnosno master šef, odnosno majster prvog reda sa titulama bla bla svašta nešto.
0: Aby Nikša dokázal, že je na pravém místě, vrhne se do studia a velmi rychle se za pár let vypracuje mezi špičky chorvatské gastronomie, opírajíc se především o dar Jadranu. Získá desítky světových gastronomických cen, počínaje s kostnou chobotnicí na Buzaru, přes speciální úpravy ryb až po inovaci tradičních chorvatských receptů.
1: Da, byle tu i chobotnice, primam ja još inovaciju, još u kulinarstvu, napišem knjigu, pa ćemo.
0: Rodinná konoba Bukara v Drveníku se stane vyhledávaným místem chorvatského kulinářského umění a Nikša Ivičevič, přezdívaný Bukara, bude v naší době nejmocnějším mužem v oblasti, stojícím za rozvojem turistického ruchu na Makarské riviéře.
1: Já neznám, nejsem já najmocnější.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC
3: 2. Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.hyundai.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
9: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcí, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z JNT Banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořká společnosti vlastněné Kofolou Československo a InvestGay za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Co Cafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy z

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Jupiteru, kde se v tichosti motá víc než 100 měsíců. A jeden z nich je opravdový drobek. Jmenuje se Kalichore, měří v průměru 3,8 km a odráží jen 3,7% světla. Tmavší povrch, aby člověk hledal, uhlí by vedle něj vypadalo jako svatební šaty. Jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým použil Hubbleův teleskop a Gran Telescopio de Canarias, aby tohle nenápadné tělísko konečně zaměřil. Nešlo o zvědavost. Evropská sonda JUICE má dorazit k Jupiteru v roce 2031 a chystá se na průlet kolem Kalichore. Dosud byla chyba v odhadu polohy zhruba 272 kilometrů. Nová měření ji zmenšila asi o 80%. A drobný bonus. V prosinci 2034 má JUICE jako první stroj v historii obíhat cizí měsíc, Ganymed. Tak držte palce malým měsícům. Ti velcí si slávy užili dost. Mějte se pozdravit.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: barvech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

skřenka Jamesa Browna Carleen Anderson se dostává v půli srpna 94 s dalším singlem ze svého debutového solového alba True Spirit do britské hitparády. V této době, kdy hlavnímu americkému žebříčku vévodí komerční pop, rock a nebo rap, Anglie přichází stále s více vymazlenějšími novinkami. Houseový producent Dancing Danny D, který si vysloužil několik příček číslo 1 s Katy Dennis, tentokrát oslovil ke kooperaci zpěváka Stevieho Danteho. Samostatný single One Day od D-Mope je velká taneční pecka a její remix je jak bismet, ale překvapivě v hitparádě nijak výrazně nezaboduje a producent Danny D na dobro zmizí.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk

0: Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman. Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. 30. srpna 1992 se sluneční soustava přes noc nafoukla. Astronomové poprvé zahlédli těleso obíhající slunce až za Plutem. Oficiálně 1992 QB1. Kus ledu široký 160 km a 1000x slabší než Pluto. Byl to vůbec první potvrzený objekt Kuiperova pásu, toho obřího prstence, který začíná u Neptunu a táhne se do vzdálenosti tisíce astronomických jednotek. Jak popisuje space.com, dnes už jich známe přes 2000. A protože se mezi nimi našla i Eris, větší než Pluto, muselo Pluto v roce 2006 odevzdat planetární podznak a spokojit se s titulem Trpasličí planety. Vesmírné povýšení naopak dostala sonda Nové horizonty, která v roce 2015 proletěla kolem Pluta a na nový rok 2019 navštívila objekt Arokot. Tak ať vás dnes večer nikdo nepřezadí do nižší kategorie. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte?

0: Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Myslíte, že máte dost?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
5: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
6: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
5: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
6: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
5: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje je 1700 kilometrů.
6: Ne, zrušit.
5: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
6: Já chci prostě někam vyrazit.
5: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
6: Ne, přeskočit.
5: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
6: Cože? Vždyť ty seš robot.
5: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
6: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
5: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
6: Já se chci jen někam podívat.
5: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
6: Chci si užít dan zdatma.
7: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
5: Zadejte cílovou destinaci.
7: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz
8: .cz Dobrá doména.
2: Prodáno.
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to s

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme k Jupiteru, kde se v tichosti motá víc než 100 měsíců a jeden z nich je opravdový drobek. Jmenuje se Kalichore, měří v průměru 3,8 km a odráží jen 3,7% světla. Tmavší povrch, aby člověk hledal, úhlí by vedle něj vypadalo jako svatební šaty. Jak popisuje Universe Today, mezinárodní tým použil Hubbleův teleskop a Gran Telescopio de Canarias, aby tohle nenápadné tělísko konečně zaměřil. Nešlo o zvědavost. Evropská sonda JUICE má dorazit k Jupiteru v roce 2031 a chystá se na průlet kolem Kalichore. Dosud byla chyba v odhadu polohy zhruba 272 kilometrů. Nová měření ji zmenšila asi o 80%. A drobný bonus. V prosinci 2034 má JUICE jako první stroj v historii obíhat cizí měsíc.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
3: Recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test, lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyber Control je služba, která se připojí do vaší sítě.

Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Radio.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
3: Večeře, jak na pitevně.
4: Mami, já už nemám hlad.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcí, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z J&T Banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořká společnosti vlastněné Kofolu Československo a InvestGate za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Cokafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tomán.
2: Powerplay.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Víte, co se stane s kamerem z vesmíru během těch pár vteřin, kdy prolétá atmosférou? Vědci ze SETI institutu a NASA Ames Research Center to konečně rozepsali krok za krokem. Analyzovali 75 zaznamenaných pádů meteoritů, včetně asteroidu, který v roce 2023 osvítil nebe nad Normandií a sestavili sedmifázový proces od vstupu do atmosféry přes rozáření, tavení a postupné rozpadání až po dopad. Jak popsal Universe Today, hlavní zjištění zní, dřív se myslelo, že se kámen prostě vypazí žárem. Ve skutečnosti nejprve taje a teprve pak se láme na kusy. A právě tohle chování rozhoduje, jestli objekt exploduje ve vzduchu, jako ten nad Čeljabinskem v roce 2013, kde tlaková vlna zranila zhruba 1500 lidí. Takže planetární obrana má nové domácí úkoly a padající kameny konečně řádný jízdní řád. Držte se pevně, ať vás nikam neodfoukne. Mějte se pozemsky.
0: Myslíte, že máte dost?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Vím o jednom místě, kde jsou holky pořád nahatý. Kde i ty klidně můžeš vidět nahatý holky třeba celých 24 hodin denně, když máš odvahu a $100. Všechno je možný a všechno, co potřebuješ, se dá za peníze sehnat. A my máme malý potřeby.
2: A co potřebujeme?
1: Vidět nahou ženu.
3: Romantická komedie, která zcela rozdělí názory kritiků a diváků. Milk Money v české distribuci Prostě úžasná vstupuje 31. srpna 94 do kin.
2: Rád jsem vás poznal.
4: Já taky. Jsi velice slušný mladý muž.
2: Dík.
4: Ahoj.
2: Vůbec jsem se nedíval. Nic jsem neviděl.
3: Hlavní úlohy přijali Melanie Griffith, hrající prostitutku V, a Ed Harris, co by vdovec a otec malého Franka. Ten vidí dobrosrdečnou V jako ideální manželku pro svého tátu a jako svou mámu. Mimo ústřední trojici se snímku upsali i Malcolm McDowell nebo Anne Hatch.
2: Tati, hele, to je holka.
5: Já vím.
2: Co řekneš?
5: Díky.
3: Ani topoví herci nejsou zárukou nejlepšího výběru látky pro své účinkování. Ostatně komedie Milk Money bude nominována na Zlatou malinu pro nejhorší scénář roku. I přes mizerné kritiky tématu Melanie Griffith je pro recenzenty svým způsobem neodolatelná a Ed Harris až nepravděpodobně okouzlující. Díky nim se z totálního škváru stává odlehčená komedie, která diváky do kin přitáhne a neurazí.
6: Myslela jsem si, že je všechno úplně jinak.
5: Co se stalo?
6: Musím jít.
5: Nerozumím tomu.
6: Já vím a proto musím jít.
5: Tak tě odvezu.
6: Co pak ty víš, kde bydlím?
5: Nevím, nemám potuchy.
6: A chceš vidět, kde já bydlím? Já. Tak pojď.
5: Můžu se zeptat, proč bydlíš v domě na stromě?
6: Sundej si kalhot.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. HBO Max nasadilo technojízdu, která si opanovala festivaly Sirat. Prime Video nabízí drsné krimi Bareda podle skutečné události. Lien se vrátila na Netflix druhou řadou a Ridley Scott má v plánu dalšího Vetřelce. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
1: Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
0: ¿Vosotros vais a ir?
2: Na HBO Max dorazil jeden z nejdiskutovanějších evropských filmů poslední doby, španělsko-francouzský Sirat. Otec Luis se svým malým synem přijíždí na rave party, kde si v marockých horách, a hledá dceru Mar, o které měsíce nemá žádnou zprávu. S partou technonomádů se pak vydává na poslední akci hluboko v poušti. Karavana rozherkaných nákladáků, naložených soundsystémy, naftou a letčím s dalším se prodírá rozpáleným pískem. A to, co začíná jako pátrání, se postupně mění v halucinační jízdu, ze které není úniku. Hlavní roli se představuje Sergi López, kterého znáte třeba z Faunova labirintu, po jeho boku dětský herec Bruno Nunes a v dalších rolích neherci přímo z rave subkultury. Režisér Oliver Laxe natáčel v horách Saro, východně od Kvarzazáte, a film pojmenoval podle mostu As-Sirat, který podle islámské eschatologie vede mezi nebem a peklem a je tenčí než vlas a ostřejší než čepel meče, což o té podívané lecos napovídá. Sirat měl premiéru v hlavní soutěži v Cannes, kde získal cenu Poroty a také ocenění za soundtrack. U nás se objevil na festivalu v Karlových Varech. Španělsko ho vyslalo do boje o Oscara za nejlepší mezinárodní film a snímek pozbíral 6 cen Goya i několik evropských filmových cen. Kritici se shodli na tom, že jde spíš o fyzický zážitek než o klasické vyprávění, takže sluchátka nebo pořádný zvuk jsou rozhodně nutností. Rave Apokalypsu Sirat najdete nyní na HBO Max.
3: ¿Nos estáis siguiendo?
4: Este coche no va a pasar.
0: Pues vamos a seguir igual.
5: ¿Dónde es la fiesta?
3: En el sur, cerca de Mauritania.

87-letý Ridley Scott zjevně stále nemá v plánu pověsit řemeslo na hřebík. V rozhovoru pro Los Angeles Times potvrdil, že třetí prequel Vetřelce je stále ve hře. Fanoušci na něj čekají od roku 2017, kdy skončil Vetřelec Covenant. A ti, co viděli konec, vědí proč. Android David v podání Michaela Fassbendera tam převzal kontrolu nad kolonizační lodí, 2000 spících pasažérů a k tomu pár embryí, se kterými má vlastní tvůrčí plány. 9 let pak bylo ticho, studio se od Scottovy verze odklonilo a série se vydala jinam. Podle Scotta by se nový film vrátil přesně tam, kde Covenant skončil. David si bude budovat, jak to režisér nazval, svůj vlastní krásný nový svět. A Scott zjevně nemyslí Huxleyho ironicky. Umělá inteligence ho fascinuje a děsí zároveň, což mimochodem dělá už od Vetřelce a Blade Runnera od 80. let. Podle LA Times o tom mluví docela drsně. Umělé inteligence se prý můžou utrhnout a když se to stane, je to jako bomba. Realisticky je ale potřeba dodat, že jde zatím o plán, ne o hotovou věc. Není zelená od studia, není datum, není potvrzeno, že by Fassbender něco podepsal. Scott má navíc plný diář. Minulý týden mu do kin vstoupilo sci-fi Dogstar s Jacobem Elordem. V listopadu má začít natáčet Ostrov pokladů s Hugh Jackmanem a na stole leží i životopisný film o Bee Gees. Takže Davida uvidíme na plátně nejdřív tak za pár let. A i tak je to pro fanoušky Prometea dobrá zpráva. Jen je otázkou, jestli na to bude mít Ridley stále dost elánu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocnice.

0: nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. moliton.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. O zero trust architecture. Lisba compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifaktor. Penetrační test. Log management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2.

0: percentro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: ¿Sabes cómo es tu padre? ¿Sabes por qué sufrís vos? Porque seguís esperando que él cambie.
4: Arruina cada momento feliz.
3: Ricardo, hoy por favor tranquilo. Es la noche de Ceci.
0: Na Prime Video dorazil argentinský kriminální thriller Bareda, který se vrací k jednomu z nejotřesnějších zločinů v dějinách země. V roce 92 zavraždil uznávaný zubař Ricardo Bareda 4 ženy, svou manželku, tchýni a obě dospělé dcery. Jenže tím to neskončilo. Bareda se před soudem i před kamerami začal stylizovat do role oběti, muže dohnaného k činu domácím peklem, a část argentinské veřejnosti mu to tehdy skutečně baštila. Z vraha se stala mediální celebrita a případ se na dlouhá léta proměnil v národní skandál. Film režisérky Daniely Gogi se právě tuhle legendu snaží rozebrat na součástky a vrátit příběh těm, o kterých se skoro nemluvilo, tedy Gladys, Eleně, Cecílii a Adrianě. V roli Baredy exceluje Luis Machín, jeho ženu hraje Carla Peterson, tchýni Mercedes Morán a dcery Maite Lanata a Margarita Páez. Natáčelo se v Montevideo, kde štáb věrně zrekonstruoval celý dům. Argentinská kritika oceňuje především Machínův výkon a snahu nepřistoupit na romantizaci pachatele, byť si všímá, že i tenhle film se nakonec točí hlavně kolem něj. Což je asi osud každého příběhu, kde jediným svědkem zůstal vrah. Krimi thriller Bareda je nyní k dispozici na Prime Video.
5: A ver, tenemos que crear una verdad que te salve.
6: Mi familia me decía Conchita.

0: Ryan Murphy is turning... Say it with me.
1: I can't.
0: 60.
1: Oh. I'm so sorry. What's going on with all those fire trucks?
0: It's your house, Daddy.
2: Did you leave the beans on the stove or did I?
1: We made beans.
3: Na Netflix se vrátila Lien, druhá řada komedie, kterou si pro sebe napsala americká stand-up komička Lien Morgan. Připomeňme si zápletku. Lien po 33 letech manželství zjistí, že muž jejího života odchází za jinou. Začínat tedy od nuly ve chvíli, kdy už jste babička a k tomu se přehoupnete do menopauzy, není zrovna plán, který si člověk představoval. Lien to ale zvládá po svém, tedy s pomocí hlasité, milující a naprosto nekorektní rodiny, s důstojností a s želatinovým salátem. Ve druhé řadě navíc schoří dům rodičům, takže se stárnoucí máma s tátou stěhují k ní. Co může být komplikovanějšího než rozvod v 50? No přece rodiče v obýváku. Vedle Lien Morgan hraje její neodbitnou sestru Carol, Kristen Johnston. Na plátně se objeví i Tim Daly, Celia Weston nebo Ryan Stiles. Za seriálem stojí Chuck Lorre, tedy muž, který má na svědomí teorii velkého třesku, i 2,5 chlapa a natáčí se po staru, tedy více kamerově a před živým publikem. První řada patřila loni v létě k největším komediálním trhákům Netflixu a letos si vysloužila 2 nominace na Emmy. Druhá je o poznání kratší. Místo 16 epizod jich dostanete 10, za to všechny naraz. Druhou řadu seriálu Lien najdete nyní na Netflixu.
4: You don't get crow's feet without laughing. You don't get worry lines without caring. All you need is a little time, a little love, and a little Debbie. You really are the strongest woman I know.
5: Uh-oh. Leftover mystery pill.
4: We're either going to have a great nap or one magnificent bowel movement.
5: Hopefully not at the same time.
6: Tak co? Dobrý?

Ještě než se rozprchneme, mám pro vás přehled novinek, které vstoupily minulý čtvrtek do kin, tedy 27. srpna. Největší jméno na plakátech patří Ridleymu Scottovi. Jeho postapokalyptický thriller Vzhlížet ke hvězdám vypráví o mladém pilotovi, který si s protřelým survivalistou vybudoval bezpečnou pevnost uprostřed zdevastovaného světa. Pak ale zachytí záhadný rádiový signál a vydá se za nadějí, o které si pořád myslí, že existuje. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin v adaptaci románu Petra Hellera. Kdo má radši pěstě než filozofii, tomu v kinech poslouží akční vzpoura. Jason Statham jako bezpečnostní specialista, kterému zavraždí zaměstnavatele přímo před očima a hodí to na něj. Následuje útěk na nákladní loď a osamělá odveta, jak ji umí jen Statham. Z Francie dorazila Nedosažitelná láska, melodrama Catherine Corzine podle románu Christine Angot. Virginie Efira hraje ženu, která se v 50. letech zamiluje do muže z bohaté pařížské rodiny. Vášeně oboustranná, budoucnost bohužel ne. Pro milovníky krátkého filmu je tu pásmo Napiš, až dorazíš domů, tedy čtyři evropské snímky na hranici černé komedie, hororu a absurdity. Spojuje je moment, kdy se úplně obyčejná situace začne nepříjemně vychylovat. A do kin se vrací i kultovka Terminátor 2 Den zúčtování. 35 let starý Cameron, tekutý kov, Schwarzenegger a Linda Hamilton v jednom z nejlepších akčních filmů, co kdy vznikly. Tohle na velkém plátně opravdu stojí za to. Z domácí produkce nabízí kina dokudrama Osamělý vlk o stíhači RAF Josefu Františkovi, který se proslavil v řadách polské 303. perutě během bitvy o Británii. 18 sestřelů a k tomu člověk plný pochybností. A pro vaše pidižvíky jsou v kinech animované Tajemství džungle a obnovená premiéra Harryho Pottera a Kameny mudrců. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

Půl noc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili váš pravidelný přehled kinematografie a hlavně, že jste posluchači Zun Rádia, a to znamená jediné, máte vkus. Od mikrofonu se loučí Činečí Čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít Danska tvá.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Prodáno!
7: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management,
3: recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifactor.
1: Penetrační test, lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol.

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Tento týden jsem radostným poslem dobrých zpráv. Index PXTR Pražské burzy nedávno překonal 8000 a ve středu nad touto hranicí i poprvé uzavřel. Nakonec týden zakončil mírně v plusu pod tímto vrcholem. Pomáhala mu v tom i Erste, jejíž akcie ve středu překonaly historické 3000 korun. Úspěšná dekáda, kdy pražská burza včetně hrubých dividend vynášela přes 19% ročně, tak zatím pokračuje. I když je potřeba připomenout, že historická výkonnost nezaručuje tu budoucí. Druhá dobrá zpráva je, že do našeho mlýnku na burzovní espresso brzy přibude nové zrno. Chci říct, že na pražskou burzu vstoupí nová společnost. Je to společnost která vyrábí Neslyšíte správně, protože zatím její jméno nebylo oznámeno. Míří na trh pro malé a střední firmy. Sledujte tak naše kanály, ať vám oficiální oznámení neuteče. Dluhopisy v korunách i eurech nyní nabízí skupina Emma Capital. S akcí, které již na trhu máme, se nejvíce dařilo Čekoslovaku. Společnost oznámila získání zakázky na mostní automobily za více než miliardu. Naopak ztrácely akcie Photon Energy a Doosan Škoda Power. Pojišťovna Vienna Insurance Group oznámila výsledky za první polovinu roku, kdy její hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 5%. Analytik Milan Lávička z J&T banky je vnímá neutrálně, jak z pohledu samotných čísel, tak z pohledu potvrzeného výhledu. Krajský soud v Plzni udělil souhlas s prodejem závodu zahrnujícím značky Bílinská kyselka a Zaječická hořká společnosti vlastněné Kofolou Československo a Investgate za téměř 441 milionů korun. Kofola také koupila nadpoloviční podíl ostravské kavárenské značky Co Cafe. Kávu tedy Kofola v Panamě pěstuje, ve Strážnici praží a v Ostravě nyní i vaří. Další zrno pro burzovní espresso. Pohled do makrosvěta. Důvěra v českou ekonomiku se v srpnu mírně zhoršila. Meziroční růst hrubého domácího produktu za druhé čtvrtletí byl statisticky revidován o desetinku níže na 1,9%. Struktura ukázala, že silná domácí poptávka zůstává robustním základem růstu české ekonomiky, uvedla ekonomka Jana Stekerová z Komerční banky. Tento týden přinese náladu v průmyslu i inflaci, která by měla dále zrychlit. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se váží vesmír a ukazuje se, že jsme celou dobu používali špatnou váhu. Astronomové odhadují hmotnost galaxií pomocí takzvané počáteční hmotnostní funkce. Ta předpokládá, že hvězdy vznikají všude ve stejném poměru velikostí. Jenže vychází hlavně z těch nejjasnějších obrů, protože ty malé, slabé a nenápadné prostě nejsou vidět. Je to, jak vysvětluje Universe Today, asi jako byste zjišťovali průměrnou hmotnost lidstva měřením výhradně zápasníků sumo. Tým z Missourijské univerzity proto sáhl po datech sondy Gaia, která zmapovala kolem 2 miliard hvězd a prohlédl si hvězdokupy. Výsledek? Každá má jiný poměr obrů a trpaslíků. Profesor Charles Steinhardt to shrnul krásně. Jiné galaxie neporušovaly fyzikální zákony. My jsme je jen měřili špatným metrem. Takže vesmír je složitější, ale konečně ho vážíme poctivěji. A já se vracím ke svému oblíbenému koníčku. Obíhání. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.

0: projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

that's me. I am the diva. You better roll out the red carpet.

Killing me. Get up and let me sit down.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: webu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

0: people ready? 1, 2, 3, 4.
1: DJ,
0: you got to.
1: DJ,
0: you got to.
1: DJ,
0: you got to.
1: Get up.